0: Vlaje.
1: Kanál 77.
0: Tvojte omílení hitovi. Tvojte omílení hitovi.
2: Hey, this is Rihanna.
0: Vlaje.
1: Kanál 77.

0: Dvojde o milení. Dvojde o milení hitovi. What's up, y'all? This is Beyonce.
1: Kanál 77. Samo hitovi.